0: Úplne ma to chytilo. Tak by som zahral nahlas, vieš?
1: Radšej si už sadni a jedz.
2: Sem k stolu.
0: K stolu. A čože je toto za stôl?
1: To nevidíš? Obrátil som šaféru dnom hore.
2: Ty na stolček si sadni.
1: Tak. Mlieko na pitie. Pred chvíľou som ho nadojil a cedil priamo do hrnčekov. Ešte je teplé.
0: Ty vravíš, že je... Že je priamo z vemena.
1: Skús. Sladké je, ani keby si ho bol pocukrovil.
3: Hej, túto kravičku nepredaj. Poručík Duc.
4: Pardon, ja pomýliť sa. Nebudu rušiť. Vy jedli?
1: Jedli.
4: Aký jedlo? Dobrý jedlo?
1: No, skúste.
4: Ja už jíst. Mít dost. Nebudu.
1: A mlieko?
4: Mlieko nepiju. To váš brat?
1: Brat.
4: A ten?
1: Tiež brat.
4: Všetci, bratri, všichni. Tady jsou husle, muzika. Ty hráš.
2: Nie, ja nie.
4: No a teď?
2: Ja.
4: No tak hrej. Vem hrej.
2: Nechce sa mi to...
1: Len mu zahraj.
4: Hraj, na čo čakáš?
2: Keď je takto...

0: Jo, ja budu hrát. Moje písnička, dej. No. Dobrý, už jsme. Víš, já si jich půjčit.
1: Morgan, rozumíš? Moje husle budu já...
2: Stoj! Co je? Ty nepůjčíš? Nedáš? Já tě strelím!
3: Roma, ty si ho nožom?
4: No a čo? Ušťahal revolver, že? Myslíš si, že by nás bol šaloval?
3: Čo?
5: Dodýchal.
3: Čo budeme robiť?
1: Najprv zavri maštál. Sekeru máš po ruke?
3: Čo? Tu.
1: Áno, tu je. Chytro, chlapi, vyhodíme pár plánok vedľa kravy a tam ho...
3: No.
5: Poď.
3: Ešte.
5: Chyť ho.
3: Ťažký je.
4: Pusti ho do diery. Tak. Nech zem unesie jeho hriechy. Padol na moje husle. Celkom ich dodrúzgal.
3: To asi nechcel. A čo teraz?
4: Prečo?
3: Tak začnú ho hľadať.
1: S tým si nerob starosti, no. Zdá sa mi, že poručík Duc práve dezertoval. Červená armáda je už predsa nedaleko.

snívali sa mi ruky tvoje. Jak slepec po písme, prstami hmatali mi po tvári. Po nových vráskach neznámych. Pri ústach zastali v začudovanom geste. Snívali sa mi ruky tvoje, dobré a bezpečné. Ráno som mala úsmev na tvári.

snívali sa mi ruky tvoje. Jak slepec po písme, prstami hmatali mi po tvári. Po nových vráskach neznámych. Pri ústach zastali v začudovanom geste. Snívali sa mi ruky tvoje, dobré a bezpečné. Ráno som mala úsmev na tvári.

0: Ideš ho preč. Heš, heš.
1: Hej, či som dobre u tetky Bachráčky na búroch?
2: Lež, potvory! Už vás tu nie je treba. 3, 7, 13, heš.

Prepáčte, ani som sa nepredstavil. Som Robinson Kreuznauer. No, Kreuznauer. A pretože moje meno stále komolili a všelijako čudne vyslovovali, zmenil som si ho na Crusoe. Robinson Crusoe. Ale späť na more.